0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Sä kuulat Lehtipottu, tämän kuulat Kuudas, Tjeseracai, Jyhke Eka, NRK Samradius.